0: Počúvate Rádio Regina Západ, no a v nasledujúcich minútach sa presúvame do Piešťan, kde pokračuje 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Desiatky rôznych podujatí pre školy i verejnosť doplňajú výstavy ilustrátorov. Do Piešťan prišla hovoriť o svojich skúsenostiach, diskutovať, ale aj spomínať na svoje detstvo česká ilustrátorka Silva Francová. Okrem iného je to aj fotografka a filmárka. Martin Jurčo sa jej pýtal na jej knižky, ale aj na festival Zázračný oriešok.
1: Já jsem vystudovala Akademii výtvarných umění a věnovala jsem se dlouhé roky fotografii, ale poslední roky, dejme tomu 10 let, se věnuju knížkám, moc mě to baví a vlastně asi nejdůležitější pro mě byla knížka moje autorská, kterou jsem napsala a kterou jsem i nakreslila, která se jmenuje Áďa spadla do kanálu a nebo putování dávnou Prahou. A ta knížka je pro mě hodně osobní, protože se týká vlastně mých dcer, dvojčat, a vlastně vyšla jsem v příběhu z jejich příběhu a z jejich vztahu. Je to vlastně knížka o Praze, o putování Prahou, takže tohle je pro mě taková jako zásadní knížka. Jinak jsem ilustrovala knížky pro Ladislava Špačka, asi 5 knížek, které se týkají dědečka, který vypráví svý vnučce Viktorce o různém putování, cestování, etiketě a tak dále. Nebo pro, tady jsem zmiňovala Ivanu Březinovou, tak pro ní jsem ilustrovala několik knížek nebo dalších mnoho autorů, těch knížek je docela hodně.
2: Ilustrátorka Silva Francová se spolu s Václavem Šlajchom, Hedvigou Guterres, Filipem Horníkom a Adriánou Totíkovou stretli aj dnes ráno na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch, aby sa rozprávali o tom, aká je postupnosť ilustrácie od textu k obrazu. Ako sa ilustrátorke Silve Francovej páči na festivale?
1: Sme vlastne byli na zahájení Zázračného orieška. To bolo krásne hudobné vystoupení, to nás oslovilo, to bolo nádherné. S kolegyní Alicí Sedláčkovou tady máme několik rôznych akcí, workshopů i besedu, takže ja som během dneška měla s Alicí workshop, který se týkal vlastně jedné knihy, kterou jsem ilustrovala, knížka Projekt Pes Lucie Hlavinkové. To byl workshop pro děti z druhé třídy. Teď před chviličku jsem skončila workshop, který byl pro děti, který vycházel z jedné knížky Q je O s ocáskem, byl v základní škole, v družině základní školy.
2: No, keď se rozpráváte s dětmi, přece len nám se stává někdy, když v Česku se rozpráváme s dětmi, tak nám nerozumejí. Jako to bylo so slovenskými dětmi?
1: Já se vždycky začínám tím, že se ptám, jestli mi rozumí, když mluvím česky. A všichni se hlásí a vlastně říkají, že třeba mají tatínka z Čech nebo že se dívají na české pohádky, takže jsem moc potěšená, že vlastně mi rozumí nebo se snažím mluvit tak, aby mi rozuměli a ta spolupráce je úžasná.
2: Keď se ještě rozpráváte aj s ilustrátormi slovenskými, možno ta situace je trošku odlišná, alebo ten proces produkce dětské knihy je u vás trošku jiný.
1: Už jsem se prohlížela, že tady teď je několik výstav nebo mnoho výstav ilustrátorů, kterých chci všechny vidět, strašně to zajímá a velmi obdivuju slovenské ilustrátory a slovenské knížky pro děti, jaký vznikají. Moc mi líbí, nádherné věci tady vznikají.
0: Festival Zázračný oriešok potrvá až do piatka, výsledky sa ale dozvieme dnes večer, a to v slávnostnom gala programe na v kúpeľnej dvorane v Piešťanoch po 19. hodine a vy si ho môžete vypočuť v priamom prenose presne o 19. v Rádiu Regina.
3: Zázračný oriešok.